0: útulky s Rádiom Košice.
1: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné sobotné ráno z Rádia Košice vám aj tesne pred 7. praje Karol. Máme 5. septembra. U nás v Rádiu Košice sa dnešné ráno určite nesie v znamení včerajšieho 12. ročníka Košice Night Run. Práve tomuto jedinečnému podujatiu sa patrične povenujeme aj v našich správach po celej, ktoré si pre nás pripravila naša Romy. Ostaňte preto určite naladení, predtým ešte Janet Jackson a jej Runaway.

0: Pilulky s Rádiom Košice.
1: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: zube debata. Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

rozmáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.